To tak bylo já. To kýšanka. Ten můj nekvůrtyž. Jsou to doch ein bisschen frei.